jak jim přišel do Sanoka, 10 zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným, že byl